0: Uno momento. Je tu leto.
1: Bav sa s nami. Uži si leto v pohode.
2: Vaše záhoracké rádio.